Já vítám vzácnou návštěvu v našem improvizovaném polním studiu ČE1 tady v Hořicích na Šumavě. My máme na úvod vždycky takovou jednu univerzitu.

Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas.

0: poškození stropu nad hlavní lodí a schodiště do věže.
1: Jak je tedy přes to, co jsme dosud viděli a slyšeli, možné, že v roce 2021 stojí na vrcholu Olympu

a tam jsem vyhrál i cenu na dálkovou rally Intercontinental, která jela ve šlepějích původního Dakaru. Jo, letošní Dakar se jezdí

19. století je specifika Českého Krumlova a vlastně se s tím dá i pracovat jako s takovou učebnicí architektury na velice malém prostoru ve středoevropské

vůbec ne, nebyl, moji rodiče žili úplně normální život a možná na gymnáziu já jsem měl pocit, že díky svému vyjadřování a že já si rád povídám, že bych byl dobrý právník. Já jsem hodně přemýšlel.

0: tak ať se
1: daří. Brýle.
2: Před vámi je tedy

principál, byl to princip, ředitel je moc vznešené slovo, byl to principál kočovné, já nechci říkat putovní, kočovné divadelní společnosti v

Město Větřín oslavilo svůj nový statut velkolepou slavu.

0: ta činnost vlastně se Štěpánem pracuje.
1: A se Štěpánem píšu mu, nebo takhle, já píšu písničky tak, že nepřemýšlím, komu je píšu. Já píšu písničky většinou pro sebe. A když

které jsou vlastně raritní nebo raritou v Evropě, tak hospodaříme na polích a tak vlastně dennodenně vidíme ty krásné pohledy.